0: ale se být toho tohle jindrýka.
1: Ale hej, na debetí ke zvěle.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mane, Keston.
0: Mano za kážero, fomano, dělí opa.
1: Na slíhe, smutný, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mane, Keston.
0: Kejke, mítke, má herka, má chadronka, zahle.
1: No, nejde, kejzik, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mane, Keston.
1: Kovír, vy je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, mou ho má mérno.
2: Vettel, Kraber, Senil, Mane, Keston.
3: Witches.